0: Mali ste dobré benefity, dobré poskytovanie, krátke čakacie lehoty a teraz ste ich vlastne hodili, že buď dôvera, alebo buď štátna poisťovňa. Nemajú na výber.
1: Já se nemyslím, že se dá vůbec používat takováto silná slova. My si samozřejmě hrozně vážíme té důvěry našich klientů a jsme hrdí na to, že jsme ji mohli být opravdu docela dlouhou dobu, ale je pravdou, že ta situace se strašně změnila proti tomu roku 2006, když jsme vstupovali na trh, kdy prostě byl pocit tatranského tygra, všechno se mění, všechno se prostě...
0: Pardon, takže zohrávají tu úlohu aj nějaké také věci ohledom toho podnikatelského prostředí a to, co je tu, to, co tu existuje?
1: Dneska je to určitě jiné, než když jsme vstupovali na trh. To prostě je objektivní realita, ta představa zdravotnictví, jaká byla v té době a představa dnešní je zásadně jiná, i ten vývoj jde jiným směrem, než to v té době vypadalo. A samozřejmě nás to třeba pochopitelně trošku brzdí v nějakém dalším růstu. My dneska skutečně nedokážeme růst tak, jak bychom chtěli, protože růst je velmi důležitý v pojišťovnictví, protože pokud dokážete svoje náklady rozložit do většího množství klientů, tak samozřejmě celý je to pro všechny výhodné a my máme v tomhle směru limitu a je pravdou, že prostě ty změny přišly ve chvíli, kdy jsme ještě nevyrostli do velikosti, která by nás bezpečně držela historicky, protože všechny i nastavení zákonů a rozložení nákladů prostě hrajou roli i v takovýchto úvahách. Takže a jenom bych právě chtěl možná jenom doplnit, že my samozřejmě určitě chceme, aby se kvalita veškeré zdravotní péče nadále uchovala a proto právě jsme se dohodli s dôverou a věříme, že klienti samozřejmě nemají jediný důvod, proč by měli někam odcházet.
0: Dobré, sumu nebudete teda zverejňovat, respektujeme to, ale teraz tyto peniaze beriete preč zo slovenskej ekonomiky alebo niečo reinvestujete
1: určite
0: práve na to,
1: veľká časť
0: to portfóliu
1: určite sa veľká časť bude reinvestovať a to je práve i tá ambice, že samozrejme na Slovensku zostávame, poisťujeme auta, poisťujeme domy, pojišťujeme závažná onemocnění, pojišťujeme samozřejmě cestovní pojištění, to je trošku i synonym našeho jména na trhu, takže Union pojišťovna samozřejmě zůstává a naopak chceme růst a skutečně velmi podstatná část těch peněz bude reinvestována do toho, abychom naopak byli ještě větší oporou všem našim klientům.
0: Ale důvěry se asi páčí? Toto podnikanie, lebo však, ale možno práve preto, ako aj kritici hovoria, že patríte v podstate pod finančnú skupinu a že ako to teraz bude pán Kultán vyzerať, že v podstate poisťovňa má kontrolovať nemocnice, ako využívajú tie peniaze, ktoré im platíte za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a teraz dôvera bude kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vlastného vlastníka.
2: Tak no, pokiaľ ide o tú tému krížového vlastníctva, alebo to, že vlastník dôvery zároveň prevádzkuje nemocnice, polikliniky,
0: tak tá téma...
2: Laboratória nie, ale lekárne áno. Tak tá téma tu už bola dlhodobo. Ale tak, ako sme videli, že za posledných 20 rokov nedošlo k žiadnemu zneužívaniu tohto. Máme tu samozrejme orgány, ktoré to kontrolujú, máme tu verejnosť, je to úplne pod drobnohľadom verejnosti. Čiže tak, ako doteraz my sme nikoho ani neznevýhodňovali, ani znevýhodňovali na úkor iného, tak to samozrejme bude aj naďalej. A ja v tomto chápem, že niektorí poistenci môžu mať obavy, chápem, pretože oni si vybrali napríklad Unión zdravotnú poisťovňu, pretože sa im páčili benefity Uniónu, pretože boli spokojní so službami Uniónu a preto ich táto správa mohla vyrušiť, ale tým našim cieľom a tým našim ozaj záväzkom a tou našou garanciou je, že tie služby, tie benefity, ten servis sa nikomu nezhorší, naopak zlepší, pretože predsa každá zdravotná poisťovňa mala nejaké svoje benefity na nejaké moje služby.
0: To sa dostane o chvíľku, len zareagovala hneď strana Progresívne Slovensko alebo hnutie, že vyzvalo protimonopolný úrad, aby z vlastnej iniciatívy začal toto posudzovať. Treba povedať, že mám tu vlastne strašne veľa stanovisk, protimonopolný úrad hovorí, že nemôže z vlastnej iniciatívy takéto veci posudzovať, pretože potrebuje návrh alebo oznámenie zo strany účastníka koncentrácie. Navyše, pred 6 rokmi to bol výrok Európskeho súdu, Súdneho dvora Európskej únie, že vlastne slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľské subjekty, nie sú podnikatelia a pričom vlastne protimonopolný úrad môže posudzovať len koncentráciu podnikateľov. Ale vy ste dávali nejakú takú notifikáciu protimonopolnému úradu obidve poisťovne?
2: Takže my sme s protimonopolným úradom konzultovali a je pravda to, čo ste povedali. Na jednej strane táto transakcia by nespadala do kompetencií protimonopolného úradu, lebo protimonopolný úrad je povedané, že ktoré transakcie posudzuje on, a keď je tá transakcia väčšia alebo má nejaký cezhraničný prvok, tak to posudzuje Európska komisia. Čiže toto by spadalo do kompetencie Európskej komisie.

0: Rádio Slovensko.
1: V afére týkajúcej sa podvodu s poľnohospodárskymi dotáciami EÚ v hodnote niekoľkých miliónov eur boli podľa Európskej prokuratúry obvinení štyria členovia gréckeho parlamentu. Medzi 22 obžalovanými je okrem poslancov parlamentu aj niekoľko vysoko postavených úradníkov a politických pracovníkov. Medzi nimi je bývalý tajomník vládnúcej strany Nová demokracia a niekoľko bývalých úradníkov agentúry zodpovednej za rozdeľovanie pomoci EÚ vrátane bývalého predsedu. Viac nám povie naša spolupracovnička priamo z Grécka, Soňa Stamu. Soňa, pozdravujeme.
2: Dobrý deň.
1: Mohli by ste nám pripomenúť najskôr, o čo presne v tomto podvode išlo?
2: Ano, ano, je to nejzávažnější korupční skandál posledních let v zemědělském sektoru v Řecku a týká se vyplácení dotací z evropských fondů od roku 2018. A to stovkám příjemců, kteří na ně neměli právo. Skandál propukl už v říjnu 2025. Letos na jaře Evropská prokuratura obžalovala víc než desítku politiků vládní strany za zpronevěru a tři stávající ministři tehdy museli rezignovat. Ty obvinění politici vládní strany údajně podporovali celou síť, která podle obžaloby zpronevěřila víc než 20 milionů eur s pomocí Evropské unie. No a nově tedy úřad veřejného žalobce obžaloval čtyři vládní poslance z podněcování k nezákonnému zacházení s evropskými fondy.
1: Ako reaguje vláda na obžalobu Evropské prokuratury?
2: Řecká vláda se brání. Mluví o tom, že existuje prezumpce neviny, že o tom rozhodne až justice. Řecká vláda oficiálně uvádí, že svoji spokojenost, že nakonec jsou obžalováni v uvozovkách pouze čtyři poslanci. Na jaře se dokonce pokusili vládní politici zdiskreditovat úřad Evropského veřejného žalobce. Vláda říká, že jde pouze o přestupky a že čeká tedy na vyjádření justice. Uvidíme, jak to tady nakonec všechno dopadne.
1: No a jako kauza vzpomínané odhalení vníma grécká veřejnost.
2: Řecká veřejnost je naprosto pobouřená od té doby, co ten skandál propukl, tak požaduje odstoupení vlády, požaduje stejně tak jako opozice nové volby. Lidé jsou pobouření z toho, že řeckou vládu sleduje jeden skandál za druhým, takže to pobouření se zřejmě velice citelně odrazí v nadcházejících volbách, které možná budou už na podzim, anebo až příští rok na jaře.
1: Děkujeme pěkně, toliko naša spolupracovnička priamo z Grécka, Soňa Stamu.
0: Rádio Slovensko.

Počúvate hit parádu Top 20, toto boli Felix Jen, Kaskáda a Boy You Turn Me, no a pred nami je 16. miesto a v rámci neho ideme do rozprávky so Shakirou aj so skladbou Zoo.